mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třásl.

jsem slám nemocem. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rádiem i s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.
2: V dobrom aj zlom budeš moja.

0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života. Rádio Melody.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidí.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdne ako prázdne.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámok. Skúšky z lásky o neznámom.
0: Československé hity vášho života.
3: Čas letí ako bláznivý. Já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písně.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Pustím ti však prach.
1: Nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky.
0: Pozri, na prste máš prsteň zázračný.
1: Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.
0: Pozri na prsteň.